0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
7: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Vždycky hot.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Vždycky hot. Vždycky fajn.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: All the hits. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Fajn.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Are you ready?
1: Fajn.

Vždycky fresh. Let's go. Fajn. Fajn. Fajn. Vždycky fresh. Fajn. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. Fajn. Vždycky ho.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
4: Get ready for the sound. Fresh.
5: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
6: I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Hey, this is Halsey.
9: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
10: Are you ready? Ready?
11: This is Bruno Mars.
12: I'm Lily Beatty.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

0: dláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Dobré ráno, ahoj lidi, já vás vítám u naší první společný hoďky při Fajn Víkendu s Míšou, nebo dobře, trošičku to změníme, ne při Fajn Víkendu, ale při Fajn Neděli. Já doufám, že jste rady, jestli ne, nevadí. V neděli se nemá nic dělat. Jediný co, jsou prázdniny, tím pádem, jestli jedete na dovolenou, tak bejt takhle brzo vzhůru je povolený, nebo samozřejmě, jestli stejně jako já pracujete, no, musíme si tu neděli nějakým způsobem zpříjemnit, že jo? A buď to jsou super songy, například taková Ravelinej, Zara Larsson, nebo David Guetta, Ava Max, no, je to tady hodně připraveno, já doufám, že jste absolutně ready. No a song, co nám to odstartuje, Forever Young, znáte to, klasika.
1: Fajn víkend.
0: Pro lepší ráno u nás na Fajnu.

Ravelin i Rex Orange County, jejich Love Me Not, neskutečný song pro lepší ráno na fajnu. A co je dneska vůbec za den? Neděle 26. července roku 2026. Dobrý, já už vám tady těma informacima nebudu zasekávat hlavu, všichni si to umíme přičíst kalendáři. No ale taky je třeba Národní den stromů. A ano, den stromů, ten je úplně jindy, ten si myslím každý pamatuje ze školy, ale tenhle den je malinko jiný. Nebo taky například dneska má 29. narozeniny Jacob Elordi. Myslím si, že všichni známe Euforii, já třeba osobně jsem ji neviděla, ale moc dobře vím, kdo tenhle ten týbek je. Kdyby náhodou dámy třeba viděli Kissing Booth, tak taky můžete vidět známýho herce, asi tak nejznámější postavu tady z toho určitého filmu. No a nebo slaví narosky jeden banger. Alessia Cara, její Scarce, You're Beautiful. A pozor, tenhle banger slaví 10. narozeniny. A na rovinu, mně to přijde neuvěřitelný. Protože já bych čekala, že je mnohem, ale mnohem starší. Protože jestli slaví 10. narozeniny, tak to znamená, že vzniknul v roce 2016. A na mě působí jako třeba banger z roku 2010. A jako fakt. Teď už je každopádně na vás, jaký si na tenhle banger uděláte názor. Jediný, co vám můžu říct, že je fakt super a my si ho úplně celý dáme právě teď u nás na fajnu.

0: Konečnáky někde jsi, Strangers, právě teď u nás na Fajnu. No a za chvilku si dáme jeden koncert, který se dneska odehraje. Ale do té doby super songy, který schováváme v našem playlistu. Například za chvilku Tate McRae, její Just Keep Watching. Člověk, který byl dřív tanečnice, než úplně zpěvačka, to je možná taky důvod, proč její songy jsou takový taneční, mají super rytmus, minimálně pro rozhejbání a při té neděli, ještě k tomu v 8 hodin a 22 minut, jsou potřeba. Já věřím, že tenhle banger vám na probrání pomůže, nebo třeba skupina One Republic, Need Your Love, je to hodně. Jenom pro vás, na Fajnu, už za chvilku.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.

opravdu na co těšit, protože jedna asi z největších show, která míří do Česka a vlastně teoreticky by se dalo říct, že už tady je, proběhne právě dneska večer v Letňanech. Přesně tak, bude tam Pitbull. Já si pamatuju, když byl v Outučku, obrovská akce, všichni prostě museli na Pitbulla, všichni si museli buď oholit hlavu, nebo si dát falešnou plešku. Stejně tak Pitbull udělal další rekord ve schromáždění lidí, co mají buď falešnou plešku, nebo oholený hlavy. Prostě bylo to neuvěřitelný. Nedávno se ten rekord ohlásil. No a uvidíme, jak to bude dneska u nás. Věřím, že buď to překonáme, a nebo minimálně si k tomu rekordu přiblížíme. Takže kdo se chystáte na Pitbulla, no tak nezapomeňte, falešná pleška nebo si klidně dneska ještě oholte hlavu. Já osobně bych to neudělala, protože svoje vlasy mám ráda, ale i tak je to přece jenom tradice na těchto koncertech. A co je tradice u nás na Fajnu, je si pustit super songy, to znamená Pitbull, Fireball u nás na Fajnu.

0: lepší ráno, nebo taky lepší letní mood. Avicii, Hey Brother. A za chvilku si řekneme, co my Češi jsme dokázali a v čem jsme opravdu dobrý. A pozor, nebude se týkat alkoholu. Ale do té doby super songy Damiano, David, Tyla, Neil Rogers, super trojka jich Talk to Me. Nebo Chemical Brothers, jejich Go. Tohle všechno už za chvilku u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hit.
4: My name's Jonah Ray.

další song, který se proslavil díky Thrilleru. Chemical Brothers, song Go. Při fajn víkendu s Míšou. A my Češi opravdu máme rádi prachy. A to z jednoho jediného důvodu, prej patříme mezi největší pracanty v Evropě. Jednoduše v práci strávíme přes 38 let. A mně upřímně číslo 38 přišlo strašně málo, protože na rovinu já mám strašně moc lidí, kteří už opravdu od těch 15 jsou na brigádách, nebo naopak, znám lidi, kteří rádi pracují i do stáří, opravdu v tom důchodovém věku si do té práce zajdou, ale nejenom, že by museli, protože potřebují peníze, ale třeba je ta práce baví. A vlastně 38 let mi přijde málo, protože když si to plus minus spočítáte, tak to je těch plus minus 55, jestli to říkám správně, nebo možná malinko dokonce i míň. No a 55 většinou do důchodu se chodí v dnešní době, tak v těch 65-70, nož já budu tady v tom věku, tak už důchod mít nebudeme, ale to je malinko jiný téma. Každopádně alespoň se můžeme my Češi za něco pochválit, protože jsme pracanti, to je dobrý, jako rádi pracujeme, to je vlastně fajn, že nejsme lenoši, no? Tak alespoň něco. Stejně jako něco máme u náš playlistu. Za chvilku Ella Henderson nebo Rudimental, nebo teďkon Role Model High Hopes u nás na Fajnu.

0: Wilson, Rudy Mendlich, Alibi, Banger, se kterým uzavíráme naši první společnou hoďku nedělního fajn víkendu s Míšou. Buďte rady na tu další, věřte mi, bude stát za to.
1: Potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
0: Právě teď máme 21 stupňů Celsia, dnešní denní maxima nám skoro hitnou třicítku, nejmíň bude v noci, a to 15, takže si připravte jednoduše SPF, nějakou vodu, klobouk, všechno je dneska potřeba.
6: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Fajn.
7: Vždycky hot.
8: Vždycky fajn.

0: Fine Weekend Sweetshow. Čau lidi, dobrý dopo, já vás vítám u naší druhý společný hoďky, ale při první předopolední, protože od 9 už je oficiálně dopoledne. No a taky je to hoďka bizárku, jednoduše si řekneme, co se stalo, co se nemělo nebo mělo stát a my se u toho můžeme pobavit. Nebo se taky popovídáme o reality show a o super soutěži, kterou nesmíte minout. No ale to až za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Kelin, Sofia, jejich pistácie u nás na Fajnu.

Conrad, ich Firestone. V 9 hodin a 9 minut při fajn víkendu s Míšou. A pojďme na reality show. Ale prosím vás, než přeladíte, já osobně taky třeba nejsem největší fanoušek reality show, ale jestli z vás někdo je nebo milujete bizárky, tak pozorně poslouchejte, protože naše Kristýnka a Alberto dělají speciální podcast o nový reality show Posedlí RUD1. Reality show, která dle mýho názoru, jako nevěděla jsem to, ale většinou jsem se tak bavila s lidma, tak jsem pochopila, že je to něco jako třeba Love Island, jednoduše se tam párujou lidi, jenom tentokrát je to podle nějaký statistiky už jsou předem spárovaný, no je to nějakým způsobem takhle zajímavý. No a právě na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo na našem YouTube kanále, kde jsme taky jako Fajn Rádio, vychází různý speciály. Na YouTubeku malinko delší, kde to právě Kristýnka s Albertem všechno rozebírají, co se tam stalo, nestalo, stane, nestane, nebo třeba rozhovory s nějakýma hvězdama právě z té reality show. No, nebo třeba na našem Instagramu jsou různý shorts, kde právě jsou vtipný momenty, bonusy, nebo například v naší komunitě můžete soutěžit o 8 balíčků RUD1 merče. A věřím, že to stojí za to, já už jsem tady ten čupánek na sobě měla, jako nebudu lhát, líbil se mi, byl mega pohodlnej, to znamená, zkuste to, třeba vyhrajete a odnesete si třeba Stanley Cup, je tam toho hodně, no, je to čistě na vás, na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Rádio. Teď už BTS, jejich Swim, u nás na Fajnu.

0: kiss, I like the way you kiss me. Pro lepší dopoledne na Fajnu v 9 hodin a 18 minut. A za chvilku královna Edenu Eva Farná, její Perpetuum mobile. Já jsem měla talk se svojí kamarádkou ohledně právě Evy Farný. A my jsme si říkali, jo, ona dřív byla spíš pro mileniály. Jo, měla svoje, měl jsi mě vůbec rád, znali jsme to, ale nebyla to zpěvačka pro Gen Z, no ale najednou přišla menší změna a je to třeba rok, dva zpátky, co jsme ji začali poslouchat, i my, protože já jsem jako čistý Gen Zíčko, i když na to občas nepůsobím. No a právě třeba i teďko, jak začala vydávat nový songy, nový bangry, tak najednou všichni si řekli, ty jo, Eva Farná dobrý, i má jako slavíky a Eva Farná, Eva Farná, Eva Farná a najednou Eden a Eva Farná, hustý. Konečně se stala i zpěvačkou pro nás Gen Zíčka a můžeme být rádi, protože její bangry jsou skvělý a proto je máme u nás na Fajnu a jeden si dáme za chvilku.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
3: I táta přece vaří. JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jonointeriér.cz
5: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

Offenbach, Nora, Jean Martin. Jejich Overdrive. V 9.27 na Fajnu. A pojďme společně pracovat, ale pozor, v pohodlí kraťasů. I když v Tokiu by se vám mohli na sociálních sítích dost vysmát, protože poprvé první rok Tokio povolilo kraťasy do práce. No ale některým lidem to vadí, protože nechtějí koukat na nohy cizích lidí. Ale vlastně mně to přijde strašně zvláštní, protože ty lidi přece ve chvíli, když nebudou muset nosit dlouhý nepohodlný kalhoty, nebo tady se to týká teda hlavně mužů, takže dneska se jich zastávám, tak můžou líp pracovat, protože představa, že si nemůžu vzít třeba sukni, ale musím celou dobu být v dlouhých kalhotech, je pro mě naprosto neuvěřitelná. Vždyť furt musíte používat klimatizaci, teď můžete být nemocný kvůli tomu. Těch pro a proti je tam strašně moc. A podle mě víc je tam proti, když musíte nosit jenom dlouhý kalhoty. To znamená za mě super move novej a doufám, že v Tokiu se jim díky tomu bude pracovat mnohem líp. Nám se třeba líp pracuje díky super songům, nebo si prostě jenom zpříjemníme neděli. Záleží, co vy děláte, jestli třeba jedete v autě, tak třeba Nia, nebo David Kushner, nebo Leony, Don't Worry, songy, který vám prostě všechno naprosto zpříjemní. Pojďte s náma na Fajnu.

0: David Kushner. Electrified. A za chvilku na Fajnu menší partnerská hádka. Občas se to vyvrbí tak, že se někdo od někoho odstěhuje, nebo vás třeba partner může nechat u dálnice, no o tom za chvilku. Do té doby třeba hvězda naší Next Generation, což je program pro mladý umělce Rugail, její Pretty on Paper. Song, který trenduje minimálně v našem playlistu. A já věřím, že si ho užijete společně s náma, s Fajnem.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Music.
20: Fine.

Dracula. Song, který nám zpříjemňuje dopoledne na fajnu. A pak jsou lidi, kteří si ho můžou zpříjemnit i třeba bizárem. A nebo znepříjemnit, to už je na vás. Jsou různý druhy partnerských hádek. No a občas to vyvrcholí třeba až do takového stavu, že právě například necháte stát partnerku u svodidel. A já si nedělám srandu, opravdu se tohleto stalo a mě to přijde naprosto neuvěřitelné. Já chápu, že se lidi jsou schopní pohádat, jo, to je naprosto pochopitelný. Ale proč byste sakra dělali něco takového? Tam byla frekventovaná silnice, sletně se mohlo něco stát, no týpek prostě a jednoduše odjel. Tady jde samozřejmě i o bezpečnost, prosím vás, já chápu, že se dokážete pohádat, jo? I já občas mám dny, kdy se prostě chci za každou cenu pohádat. Je to tak, jsme jenom lidi a občas dokonce i v partnerských stazích bývá to, že se prostě lidi chtějí jenom a pouze hádat. No ale prosím vás, ať to alespoň dopadne nakonec dobře. I kdybyste se měli rozejít. Nenechávejte partnerky u svodidel, ani partnery, ani nikoho jiného, hlavně ať je to bezpečný. Bezpečný jsou vždycky třeba naše songy. Za chvilku Tomas Trabin nebo teďkon Khalid Tied Up u nás na fajnu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Právě teď máme 25 stupňů Celsia, dnešní denní maxima by měly hitnout i 30. Dávejte na sebe pozor, nějaký to SPF-ko, super je mít i třeba láhev vody u sebe, nebo i klobouk, celkově dávejte pozor, ten index není úplně bezpečný. Fajn

Dopoč, čau lidi, 10 hodin, 1 minuta, ideální čas na odstartování naší třetí společný hoďky, ve který se dáme teenagerský slang. V dnešní době frčí různý slova, no ale třeba například před půl rokem byly v kurzu úplně jiný, který dneska už nefrčí, no znáte to, Aura, Cook, Tris, Sigma, no všechny ty lesky, bidy, toilet, věci, brain rot, je toho hodně. Jak to vypadá, na to se podíváme za chvilku, do té doby si třeba dáme Song Friday, což je super vzhledem k tomu, že je neděle, ale i tak rozjedeme to a i když je neděle, song stojí za to, Written Friday, právě teď na Fajnu.

Jason Bourneyho Sorry, I am here for someone else. A my si na Fajnu konečně dneska dáme talk. Vždycky je fajn si s váma o něčem pokecat a myslím si, že dnešní talk opravdu stojí za to, protože se to týká slangu a celkově slov, který vás štvou. V dnešní době strašně frčí a vlastně v každý době frčily nějaký výrazy, slova, cool věci. No a mě zajímá, který štvou vás, anebo třeba který vám přijdou strašně old school. Třeba na vaší základce, střední, nebo i třeba před půl rokem něco frčelo, ale v dnešní době tady v tu chvíli už to je prostě úplně out. Kdybyste to použili, tak byste byli totálně trapní. A může to být cokoliv. Frizz, Sigma, Skibidi, Brainrot, Delulu, Aura, Cooked, Cap, No Gap, cokoliv vás napadne, nebo třeba takovej dáb na rovinu. Kdo z vás si to ještě pamatuje? Pro mě je to trend třeba ze základky. 724-634-634, napište mi a za chvilku si společně o tom popovídáme malinko víc. Máte na to dva songy plus minus něco přes 6 minut. Věřím, že mi napíšete nějaký super zprávičky a za chvilku si je přečteme. Do té doby je třeba David Guetta tady svým s Tom Zenai, Gone Gone Gone, nebo teďkon Olivia Rodrigo a její Drop Dead u nás na Fajnu.

0: Tedy svým Stom Zena, jejich Gone, Gone, Gone. Deset 18 u nás na Fajnu. A my se společně podíváme na vaše zprávy. Já jsem se vás ptala před chvílí na teenagerský slang, celkově slang Gen Alpha, Gen Zíček, na různý slova, který vás štvou, nebo třeba už vám přijdou starý. Jednoduše se používali i třeba před půl rokem, ale prostě dneska, kdybyste to použili, mega trapný. No, asi všichni jste se shodli na jednom. Prostě používat 6-7-6-7 je ta nejhorší věc, co můžete. Ať už v SMSkách nebo v komentářích, prostě 6-7, ne, dneska to někdo použije a některým lidem z toho opravdu už malinko hrabe. No a nejlepší zpráva asi byla o 6-7 a 69, že jo, protože prostě 68, ta to má blbý, to je třeba Verča, nebo celkově takovej dub, o tom jsem se bavila hlavně já před chvilkou, to už je prej starý 10 let, panebože, já jsem opravdu, ale opravdu stará. No a taky přišel třeba komentář, že hrozně vám vadí, když někdo používá slovo banger. No, tak já se omlouvám. Fajn víkend s Míšou.
1: Fajn. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Yeah.

Want It Back. Rozhejbávačka pro lepší dopoledne na Fajnu. Hlavně takhle při víkendu. A já věřím, že pro většinu z vás je ještě pořád ráno a proto si musíme dát jednoduchou věc. Čistíte si zuby před nebo po snídani? Jednoduchá otázka, nic víc mě nezajímá. 724-634-634, protože prej podle vědců je lepší spíš po té snídani, protože si neskazíte zubní sklovinu. Je to teda upřímně teorie, která mi přijde zvláštní, protože já jsem vždycky četla, že spíš je lepší před. Sice teda zas tak velký účinky to nemá, jo, ale prej je lepší po snídani. Ale pozor, ne hned po snídani, ideálně třeba 60 minut po tom, co se najíte, tak si vyčistit zuby. Tím, že si tam vlastně vyčistíte i věci, které tam jsou z té snídaně, tak je to vlastně lepší. No ale zajímá mě váš názor. 724-634-634, napište mi a za chvilku si o tom společně popovídáme ještě malinko víc. Do té doby třeba Sombr, Alex Warren, nebo teďkon Dua Lipa a její These Walls u nás na Fajnu.

0: nádherný, talentovaný, ale taky milovník kontroverzí, Somber, jeho Potential. Nám dohrává na Fajnu v 10 hodin a 39 minut. A čistíte si zuby před nebo po snídani? Většina z vás se shodla, že po snídani. To znamená, že souhlasíte s vědcema, kteří mají tuhle tu teorii. No, já jsem trošku jiný extrém. Já většinou před snídaní, ale ne, že bych si vyčistila zuby a hned šla snídat, ale já to mám většinou tak, že se vzbudím, běžím do koupelny si vyčistit zuby, třeba na záchod, oblíknout se a běžím pryč, že snídám prostě opravdu až tady nebo celkově někde jinde a ne doma. Tím pádem úplně nemám ještě ráno hlad, že bych si hned musela něco jako zakousnout, ale jim opravdu třeba po těch 30, občas až 60 minutách potom, co si vyčistím zuby, což prej by taky mělo být v pohodě, no ale očividně jsem zvláštní, protože opravdu většina z vás napsala, že si čistíte zuby po snídani. Jenom znova, nezapomeňte, když už po snídani, tak si je čistěte 30 až 60 minut po té snídani, protože byste si mohli narušit vaši sklovinu. No ale třeba vaši náladu můžou zvednout vždycky naše songy, to znamená za chvilku například Ray, její Where is my husband u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

Calvin Harris, neskutečný song Vertigo. No a na Fajnu chybí ženy, nebo ne konkrétně teda u nás na Fajnu, ale celkově v Lotyšsku prej mají nedostatek žen. Ano, přesně tak. Vidíte to? Je nás málo, potřebujete nás mnohem víc, no ale nejenom na úklid a vaření, ale celkově jsme potřeba. To je krásný. Ono se o tom tak jako hezky mluví, že jsme jako potřební. No ale ne na úklid a vaření. Obecně jsme potřeba. Aby jsme vám zlepšovali den, pro lepší atmosféru. Hezký, že jo? To takový hezký pocit. Oh. A třeba zlepšit den vám můžou další ženy. Třeba taková Beyoncé, kterou si dáme za chvilku. Nebo teď konci dáme song Murder on the Dance Floor. Doufám, že vám to zlepší den. Stejně jako informace o tom, že prostě potřebujete k životu ženy.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
1: Nový tracky.

0: máme 25 stupňů Celsia, celkově polojasno, mělo by hýtnout dneska dokonce i 30 stupňů. Vemte si SPF, koupejte vodu, buďte na sebe hodný, věřte mi, dneska je to potřeba. Minimálně kvůli tomu, že opravdu bude vedro, to znamená nějaký klobouk se taky hodí.
1: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Fein Weekend Smíšou. Dobrý dopoč, čau lidi, já vás vítám u naší poslední hoďky Fein Weekendu Smíšou. No a právě přichází super čas na ženskou logiku, to znamená, buďte ready do té doby třeba Tate McRae, nebo...
1: Fein Weekend.
0: Hozier, Nobody Soldier, právě teď na Fajnu.

McRae, You Broke Me First. V 11.10 na Fajnu. A teď je ideální čas na ženskou logiku. My ženy potřebujeme spát minimálně o 20 minut díl než muži. A to je jednoduchý, my si prostě potřebujeme o 20 minut díl vylepšovat naši osobnost. Fajn víkend s Míšou.

Pasaru nás na fajnu a já doufám, že si užíváte neděli, minimálně to je v 11 hodin a 19 minut. Protože si dáme jeden z nejlepších malinko starších songů, který právě obohacuje náš letní playlist. Úplně na rovinu, tohle je jeden úplně fakt jako z mých nejoblíbenějších bangrů, který snad existuje. Marshmallow, Happier. Mně vždycky přišel videoklip u tady toho songu prostě takový deep, ale zároveň, když ho slyším, nevím, mě vždycky zvedne náladu. A já doufám, že takovouhle energii předá i vám. A i když třeba na jednu stranu může být depresivnější, tak na druhou stranu vám tu náladu přece jenom může zvednout. Za chvilku na fajnou. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

A my jdeme společně zase řešit trošičku ohraný téma, ale zároveň strašně důležitý téma, protože se zase řeší zákaz potratu. Tentokrát to zapříčinila Olivia Rodrigo, která se k tomu vyjádřila celkově dost negativně, hlavně v tom smyslu, že prostě každá žena má právo na to si vybrat, jestli chce nebo nechce. No ale samozřejmě vzhledem k tomu, že Olivia Rodrigo je prostě veřejně známá osobnost, všichni ji znají, všichni ví, že existuje. No tak naopak právě ona měla kritiky, který s ní nesouhlasili a začali se s ní hádat a zase tohleto téma otevřelo. Ano, bylo by hrozně hezký, kdyby každý měl právo na to rozhodovat o svém těle, ale očividně jsou organizace, kteří s tímhle s tím názorem úplně nesouhlasí. Já jenom doufám, že souhlasíte s naším playlistem, protože ten vždycky stojí za to. Za chvilku Damiano David nebo Katy Perry, ale teďkon Dave Thames, Raindance u nás na Fajnu.

0: song, který věřím, že většině z vás připomíná dětství. Katy Perry, Last Friday Night na Fajnu. Minimálně mám pro vás jeden tip. Jestli chcete super vzpomínku na dětství, podívejte se na ten videoklip. No a občas se songy i inovujou. Například německý DJ Purple Disco Machine o tom ví svoje. Protože song Wonderful Life od Hurts už tady je od roku 2010. No ale v minulý rok, roku 2025, po 15 letech, si německý DJ Purple Disco Machine řekl, můžeme songy malinko obohatit. No a tak do toho šel naplno a vznikl tenhle banger, který si společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Zara Larsson, její Lush Life banger, se kterým ukončujeme Fine Weekend s Míšou. Já doufám, že jste se 4 hodinky užili, bylo to super, slyšíme se zase příští víkend od 8 do 12 a já už se dneska opravdu loučím, tak čau.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Dámy a pánové, máme 12 hodin, 2 minutky, venku je polojasno, krásných 28 stupňů, dosahová teplota bude až k 30 stupňům, takže určitě dávejte pozor, ať jste všichni dobře zavlažený a my se jdeme posunout dál.
6: Fajn.

0: Já vás všechny zdravím u nedělního vysílání. Máme 12 hodin, 3 minutky. Máme fajn víkend s Kubou. Doufám, že jste si víkend užili, jsme na jeho konci, ale čekají nás ještě spoustu pár fajn písniček a taky si spolu pokecáme o nakupování. Takže pokud chcete vidět, o co jde, určitě poslouchejte dál. A my si mezi tím pustíme třeba Regard, Ride It. U nás, na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Ava Max Spotify, to nám teďka dohrálo na fajnu. Máme krásných 12 hodin, 12 minut, nedělní, fajn, to teďka posloucháte. A já rovnou otevřu s takovou mega bombou. Zrušili byste 9. třídu na základních školách, protože přesně s tímhletým přišlo tenhle týden hnutí SPD, Tomia Okamury. Premiér Andrej Babiš řekl, že se mu ten návrh dokonce líbí a že by ho podpořil a že by chtěl, aby se koalice tím zabývala. Tomia Okamura, nebo teda respektive SPDčko, řekl, že by se tím mohlo ušetřit až 50 miliard ročně. Tato informace samozřejmě není potvrzena, ale proč to říkáme, není ani tak tenhle ten návrh samotný, jako ta myšlenka. Já, když jsem odcházel z 9. třídy, tak jsem prostě nevěděl, co se sebou. Já jsem nevěděl, co bude, kdo jsem já, co mám dělat, co mi jde, jaký budou moje další rozhodnutí a kroky, třeba se všechno změní. A teď si říkám, jak to ty děcka ještě o rok, jako mají ještě o rok menší, kratší dobu se rozhodnou, jak to ty děcka mají jako zvládnout. A moje otázka je zní, jestli se mnou souhlasíte. Souhlasíte se mnou s tím, že je tohle hrozně rychlý? Jak vy jste se cítili, když jste odcházeli z 9. třídy a uměli jste, nebo věděli jste už, co chcete dělat? Tohle všechno mě zajímá, tak mi napište na číslo 724 634 634 a já si ty vaše odpovědi přečtu a pak je spolu probereme, protože tohle je téma, který mě opravdu zajímá. A teďka už Chemical Brothers, go, u nás na fajnu. Hey!

0: kamarád Be Mine, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 12 hodin 20 minut a my se třeba pustíme za chvilku taky tohle. Mael Smith a Neil Horan, Drive Safe, to nám za chvilku bude hrát na fajnu. Tenhle ten single, který vyšel tenhle ten rok nedávno, jako společná spolupráce zpěváka Milese Smitha a Neila Horana, to jsou dlouholetí kamarádi, kteří tohle spolu psali a já si myslím, že se jim to povedlo. Tyhle songy, které vznikají z toho přátelství, jsou vždycky nejlepší. Tak už za chvíli, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: This is Bruno Mars.
7: I'm Olivia Thien.
8: It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
10: Fine.

Také, I love it. To nám právě teďka dohrálo na fajnu 12 hodin, 34 minut a my se mrkneme trošku do filmového světa. Marvel oznámil novou postavu, nebo spíš ne novou postavu, postavu, kterou všichni dobře známe, ale novýho herce, který bude hrát, a to je Ryan Gosling a postava Ghost Ridera. Oznámení padlo na letošním Comic-Conu v San Diego. Fanoušci to úplně bouřlivě oslavovali, bylo to skvělý. Já jsem teda aspoň viděl videa, samozřejmě jsem tam nebyl. Režírovat by to měl Sean Levy a film by měl dorazit do kin v roce 2028. A jediný, co zbývá, nebo aspoň pokud se vyznáte trošku v marvelovských komiksech, tak jediná otázka, která zbývá, je, jaká verze toho Ghost Ridera to vlastně bude. A i upřímně, mně je to úplně jedno, já na to půjdu, i kdyby to byla ta nejvíc nudná verze Ghost Ridera, jaká existuje, ale o tom silně pochybuji. Je to přece jenom Ryan Gosling a já teda toho herce fakt miluju, nevím jak vy. A co taky miluju, jsou libový songy tady u nás v našem fine playlistu, třeba Saint John Roses. Už za chvíli na fajnu.

0: Benson Boone, The Time of My Life. To nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 12 hodin, 42 minut a já jsem se vás ptal na začátku hodiny na to, co si myslíte o zrušení 9. třídy, protože to je návrh, který právě dala SPD, Tomia Okamury a Andrej Babiš jí podpořil, respektive řekl, že by se tím koalice měla zabývat. A já jsem se vás ptal, co si o tom myslíte. A vesměs jste mě jako docela srovnali, jo? Protože já jsem z toho byl takový trošku pobouřený. Říkal jsem si, sakra, kdy mají ty děcka mít jako čas se rozhodnout, co v životě vlastně chtějí. A spousta z vás mi napsalo, že dřív to bylo úplně normální. Dřív bylo normální jít z 8. třídy rovnou na střední a kdo nechtěl nebo nevěděl, měl ještě tu 9. třídu, aby se rozhodl. A upřímně, tenhle ten koncept mi jako dává mnohem větší smysl, než jí zrušit úplně. Na druhou stranu, tam pán psal, že když nevíš v 8. třídě, pravděpodobně nebudeš vědět ani v 9. třídě. A když se zpětně retrospektivně zamyslím nad svojí základní školu a odchodem, tak vlastně je to totální pravda. Takže já vám díky za vaše názory a jo, pojďme dál teďka už. Alex Warren, Fever Dream. U nás, na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
3: Tahické léto v Aquapol z Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapol z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.

0: To nám právě teďka dohrává na Fajnu, máme 12 hodin 51 minut. A já bych chtěl mluvit jenom o jedné jediné věci.
1: Jeno! Jeno!
0: Zdena Novotná dneska slaví 14 let výročí, slavná reportáž z TV Nova dneska která byla odvysílaná před 14 lety, dneska slaví narozeniny. Ta reportáž se jmenovala Bába pod kořenem, určitě to všichni znáte, je to taková internetová legenda, kdy žena po pádu uvízla pod kořenem a na pomoc čekala zhruba 11 hodin, což už není zas tak vtipný, aspoň takhle zpětně, ale my všichni víme, jak to bylo mega vtipný tehdy a vlastně furt to je vtipný. Je Zdena, je součástí každého velkého festivalu, Zdena tam prostě nesmí chybět a já jsem si zjistil pár informací o paní Zdeně Novotný, třeba kolik je a jestli je zdravá. A paní Zdena Novotná má dneska 70 let a vyplývá to z toho, že ona totiž vedla do komunálních voleb, jo? Ona kandidovala i do komunálních voleb, což je teda hustý, v roce 2022. A z těchto těch informací to teda se mi podařilo zjistit. Paní je zdravá, já jí přeju hodně štěstí, ať už se vyhýbá všem kořenům a my jedeme dál. Eva Farná, Perpetuum Mobile, u nás na Fajnu.
2: Fajn víkend s Kubou.
3: Fajn. Exclusive.
2: Brand new music. Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
3: Jsme Fajn.

0: To byla Evička Farná, její Perpetuum Mobile. My máme 12 hodin, 56 minut a to znamená jediný, naše první společná hodinka tady na Fajn Weekendu se nachýlila ke konci. My jdeme dál, takže určitě poslouchejte a jo.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
2: Fajn.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: i včas na duplex.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: A ještě než se vrhneme dál, tak si dáme rychlý počasíčko. Aktuálně 28 stupňů, dneska má být až 32 stupňů a bude skoro jasno až polojasno. Během dne budou přibývat oblačnosti, takže na koupání to úplně není. Leda byste jeli nikam do akvaparku.
3: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne. You are my best friend.
2: Fajn. Já vás všechny zdravím, v krásnou neděli vám přeju, máme 12 hodin 58 minut za dvě minutky, krásná jedna hodina a my se v další hodince mrkneme třeba na to, jak vy si pamatujete věci a jak si pamatujete svátky, takže určitě poslouchejte dál, ať se společně pobavíme a teďka už Nico Santos, Human Being, u nás na Fajnu.
4: Fajn odpoledne.

0: Tommy Richman, Million Dollar Baby, to nám teďka dohrává na fajnu, 13 hodin, 10 minutek a já jsem slíbil, že se vás zeptám na to, jak si pamatujete věci. A furt mě to zajímá. Zajímá mě to hlavně kvůli včerejšku. Včera jsem měl svátek a nevěděl jsem to, dokud mi tady nenapsalo pár lidí. A mě najednou došlo, že někdo si ty důležitý data pamatuje celý život. Jiný je mají napsaný v mobilu. Já jsem si uvědomil, že já to vůbec nemám ani jedno. Já si jako věci nepamatuju, ani je nemám zapsaný. A tak mě zajímá, jak to řešíte vy. Napište mi na číslo 724-634-634. Jak řešíte tyhle ty svátky, narozeniny partnera, výročí svátky, svatby, všechny tyhle ty situace, rodičů, napište mi to a já si to pak přečtu a třeba se inspiruju, třeba si začnu věci psát do kalendáře, i když o tom silně pochybuju, a nebo třeba si záhadným způsobem začnu pamatovat, protože mi poradíte, jak mě to zajímá, takže mi určitě napište a pak si to spolu přečtem a mezi tím si dáme třeba nějaký fajn songy. Šimon Ob, Save My Soul, už teď na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Purple Disco Machine as this beat of your heart. To nám právě teďka dohráváme na fajnu, máme 13 hodin 20 minut a my si pustíme třeba taky tohle. Tame Impala a Jenny, Dracula, Kevin Parker a Sarah Aarons, to jsou lidi, kteří stojí za touhle songou. Sarah naspívala a otextovala písničku. Kevin stojí za celým projektem Tame Impala. A Drákula nemá odkazovat na klasického Drákulu, který ho známe z filmu nebo z knížek, ale spíš na to přijmout svoje démony a žití v temnotě a svoje moře nejistot. A já bych řekl, že to optimální songa na takovouhle zamračenou neděli. Už za chvíli na fajnu.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nový tracky.

0: Tohle byla Taylor Swift, Elizabeth Taylor, máme 13 hodin, 33 minut, krásnou neděli, no trošku zamračenou, ale to nevadí, pokud posloucháte fajn a já tady mám další díl z naší série, zní to jako z akčního filmu, ale je to realita a tentokrát se podíváme do Británie, kde dva britští vojáci po nočním popíjení vzali bez povolení obrněný transportér jménem Bulldog a projeli se s ním po ulicích poblíž kasáren. Což je skvělý, akorát, že po cestě rozdrtili nějaký auta, což prostě zní, že by se prostě nestalo tady, ale stalo. Stalo se to v Evropě, stalo se to a je to pravda, existují videa, jděte se na to podívat, je to fakt skvělý. Škoda byla okolo 100 000 liber, takže asi nějaký 3 miliony korun, což je docela dost a nakonec teda kluci ten transportér zaparkovali zpátky a zadržela je vojenská policie. Takže já jim držím mega palce, ať se jim tenhle ten mega zábavný výlet nakonec hodně nevymstí, ale pojďme být upřímný, asi jo, no, nedá se s tím nic dělat. Holi, když projíždíš prostě ulicema v obrněném transportéru a rozmlátíš nějaký auta, předpokládám, že důsledky se dostaví. A taky se dostaví další skvělá songa David Guetta a Sia, Beautiful People, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of the Fear. To nám teďka dohrálo na fajnu, 13 hodin, 43 minut a já se zase vrátím k tomu, na co jsem se vás ptal na začátku hodiny. Na začátku hodiny jsem se vás ptal, jak zvládáte řešení důležitých dat, jako jsou svátky, narozeniny, svatby, výročí, všechny tyhle ty věci. Nenapsalo vás za stolik, ale aspoň ty odpovědi byly hodně kvalitní. Vytáhnu z ní jednu, která mě nejvíc pobavila, a to pán mi psal, že si nic nepamatuje, že jediný, co si pamatuje, je výročí kdy svatby, a jinak mu všechno připomíná manželka. A mně to vlastně přijde docela inteligentní, i když teda věřím, že by se mezi to vešlo třeba ještě její narozeniny, jo, ale nechci být chytrý.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn. Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fine Radio.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. To nám teďka dohrálo na fajnu, máme 13 hodin, 52 minut. A jo, já jsem vás chtěl upozornit, přátelé. Všichni, kdo nosíte sukně, kilty, nebo třeba šaty, dávejte si bacha, protože teďka na sociálních sítích je nový mega virální video, který zobrazuje týpka, jak si fakt jako rafinovaným způsobem přilepil kameru na nohu a pak s ní fotil intimní partie jedné slečny na tom videu. Takže dámy a pánové, pokud nosíte šaty, kilty a sukně, tak dávejte bacha, abyste takovýhleho člověka nepotkali třeba u nás, protože nikdo neví, odkud to video pochází. Dávejte na sebe bacha, ať pak nemusíme ničeho litovat. A teďka už Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. U nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.

0: Máme taky Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Alok a Khalid, Dive Into Me, to nám teďka dohrává na Fajnu, máme 13 hodin 59 minut a to znamená jediný, přátelé, jsme v půlce našeho společného času tady na Fajn Weekendu. A jo, pojďme se vrhnout dál, není na co čekat.
1: To nejlepší z hitparád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: To je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: A my si dáme spolu ještě rychlý počasíčko. Aktuálně máme 28 stupňů, dnes má být až 32 stupňů, bude jasno až polojasno. Během dne bude přibývat oblečnosti, dneska to na koupání úplně není, ale třeba na nějaký pěkný kafíčko na zahrádce. A my jdeme dál.
9: Fajn. Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Vždycky hot.
11: Vždycky fresh.
10: Fajn.
12: 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne.
13: You are my best friend.
10: Fajn.
8: Já vás všechny zdravím, kámoši, máme 14 hodin, 1 minutu, my se vrháme do naší třetí společní hodinky tady na Fajn Víkendu s Kubou a na co se podíváme dál, jak zvládáte detox od sociálních sítích, na to se vás zeptám za chvilku, ale ještě předtím si dáme třeba Viktora Šína a jeho dopamin u nás na Fajnu.
12: Fajn odpoledne.

Robin Schulz a Siri Massa Martin, World Gone Wild. To nám teďka dohrává na fajnu, máme 14 hodin, 10 minut a já se chci zeptat, kdy jste si dali naposled nějaký jako detox? A teď nemyslím jako detox od nějakých látek nebo od alkoholu, myslím tím digitální detox. A proč se na to ptám je, protože já jsem teďka četl studii, že vlastně díky tomu, že máme tyhle ty telefony furt k dispozici, tak se nestíháme nudit. A vědci říkají, že ta nuda je strašně důležitá pro to, abychom byli kreativní. A vlastně na internetu je teďka takový nový trend. Prostě dát si tenhle ten digitální detox, více o tom mluví, lidi o tom mluví, aby si to připomněli, že vlastně ta nuda je strašně důležitá součást našeho bytí a našeho života. A nemusíte kvůli tomu odjíždět do hor, stačí si prostě třeba na jeden den vypnout telefon, nebo třeba i na půl dne, když na to přijde. Myslím si, že důležitější je někde začít než vůbec. A jo, já si třeba dávám digitální detox každý víkend. Když odsud odejdu, tak většinou nekoukám pak do telefonu. Venčím psa nebo jdu prostě někam do lesa. Jdu se projít nebo se jdu vykoupat třeba někam do řeky nebo do rybníku. A já myslím si, že byste to mohli zkusit taky. Uvidíte, jaký vliv to na vás bude mít. Nebo třeba když řídím, tak se snažím nic neposlouchat a jenom řídit a bejt sám se sebou. Myslím si, že bejt sám se sebou je extrémně důležitý. A my si teďka pustíme další songu a to je Tiffany Harris Vertigo. U nás na fajnu.

0: Pitbull a jeho Hotel Room Service, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 14 hodin, 19 minut a my si za chvilku pustíme třeba taky tuhle pecku. Teddy Swims, Mr. Know It All, to nám za chvíli bude hrát na fajnu. Tato songa, která říká, že když se snažíte až moc, tak se vlastně trošku sebesabotujete a můžete si tím zkazit i nejlepší vztahy a je to totální pravda. A pokud jste velkým fanouškem tadyho Swimse, tak se můžete těšit na koncert. On poprvé bude vystupovat v Praze 20. března 2027. Lístky ani nejsou tak drahý a je to v rámci jeho Ugly Tour, takže pokud jste fanoušci, tady máte možnost. Za chvíli na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Hugel a Udranate a Imael Angel Move into the Sun. To nám teďka dohrává na Fajnu a máme 14 hodin 31 minutu. Vy posloucháte Fajn víkend s Kubou a přátelé, je rozhodnuto.
1: Kdo kde a s kým?
0: Češi konečně rozhodli, co je ten nejslavnější, nejlepší, nejvíc pronárodní sport, který existuje. Není to ani fotbal, není to ani tenis, není to ani biatlon, ale je to hokej, přátelé. Možná jste to někteří nečekali, já jsem to docela čekal, je to jediný sport, který já vlastně jako sleduju, krom MMA. Myslím si, že některý fanoušci, hlavně na Slávii, budou fakt naštvaný, že to není fotbal. Nicméně 60% Čechů se prostě vyjádřilo, že národním sportem je hokej a já jsem za to rád, to je pořádný sport pro chlapy, jak se u nás říká. A já jsem si připravil nějaký menší statistiky k oslavě tohodle toho významného vyhlášení nejslavnějšího a nejlepšího českého sportu. Takže mužská reprezentace získala 7 titulů mistra světa jako samostatná Česká republika a navíc ještě slavný zlato z Nagána v roce 1998. A na to si pamatuju i já, když, no, nepamatuju, ale vím, že se tohle stalo, i když jsem nebyl na světě a vím, že je to ten nejlepší, nejslavnější moment

0: Smith, Hold Me in the Dark, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme 14 hodin, 43 minut a my si pustíme třeba taky tuhle songu. Yes, není to nikdo jiný než můj nejoblíbenější Malcolm Todd a jeho Earrings. Tahle ta songa, která se dostala do světový hit parády až 2 roky po tom, co vyšla ven, a to jenom díky virálním videím na Instagramu, prostě díky sociálním sítím. A může každý říkat, co chce, ale tohle je důvod, proč budu mít sociální sítě rád, kdy tyhle ty zpěváci, tyhle ty songy můžou jít prostě do hit parády jenom díky tomu, že ty sociální sítě máme. Earrings v této písničce odkazujou na symbol rozpadlýho vztahu, na nevyřešené věci, které v sobě máme. A já bych řekl, že je to prostě perfektní písnička. Tak za chvíli, na fajnu!
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: čas na duplex.cz.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Loy, Your Red Eyes, to je právě to, co nám dohrává na fajnu. 14 hodin, 51 minut a jdem řešit ponožky. Ponožky jsou věc, kterou jsme asi všichni řešili. Řešili jsme hlavně ponožky v sandálích. Řešili jsme, jestli do tenisek krátký ponožky nebo dlouhý ponožky. Dneska už je to jedno, aspoň teda podle generace Z, což jsem já o tom teda nevím, ale dobře, pojďme for the game prostě, pojďme s tím. Řeší se teda teďka už jenom, jak dlouhý ty ponožky přesně mají být. Vlastně všechny krátký ponožky už jdou do důchodu, nikoho to moc nezajímá, aspoň teda, co jsem si všimnul a podle jedné studie, která nevím, jakým způsobem tohle řešila, ale mapovala, jak moc se jako zvyšovaly ponožky v průběhu posledních let a i za chvilku se z toho asi zřejmě stanou podkolenky. Já nevím, já třeba nosím furt do tenise krátké ponožky, do kraťasů nosím taky krátké ponožky, ale občas se stane, že jenom pro ten styl, jenom pro tu srandu si do těch sandálů nebo do těch pantoflí ty ponožky vezmu a jenom abych prostě byl za toho správného exota a to si myslím, že je přijatelný. Nevím, jaký na to máte názor vy, můžete mi klidně napsat. Já si myslím, že je to vlastně úplně jedno. Hlavně mějte ponožky, které jsou vám pohodlný, že jo. A teďka už Adrik, Kytka za litr. Posloucháte fajn.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
1: Fajn. Vždycky

0: Sirius Silver, tohle nám teďka dohrává na fajnu, máme 14 hodin 59 minut a to znamená jediný, nám končí třetí společná hodinka tady na fajnu a pojďme se rovnou dvrhnout na tou další.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Code v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn.
4: Ale ještě než se vrhneme dál, dáme si zase rychlý počasíčko. Dneska je ve znamení letních teplot. Odpoledne se to poměrně vyšplhají na 29 až 33 stupňů, v některých místech budeme kolem 31 stupňů. Převládat má slunečný až polojasný počasí. Meteorologové zároveň upozorují na zvýšený riziko vzniku požáru kvůli přetrvávajícímu suchu, takže na to pozor. A od pondělí se pak výrazně ochladí a budou místama i přehánky, takže se můžeme těšit na nějaký deštíček. A teďka už jdeme dál.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
7: Fajn.
8: 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne.
9: You are my best friend.
7: Fajn.
4: Dámy a pánové, čau, startuje nám čtvrtá a poslední hodinka tady na Fajn víkendu s Kubou. My jsme toho probrali spoustu a ještě toho spoustu probereme, třeba za chvíli se vás zeptám, co si myslíte o přechylování a zdravím Michala, ale ještě předtím si pustíme nějakou libovou songu, třeba Miley Cyrus, End of the World, takže určitě zůstaňte nalezený, ať o tuhle zábavu nepřijdete. A teď už, další songa.
8: Fajn odpoledne.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Tommy Cheerleader, to nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 15 hodin 12 minut a já jsem se vás chtěl zeptat, jak jste na tom s přechylováním? A myslím tím přesně to, co to říká. Přechylování je prostě Novák, Nováková a mě zajímá, jak to máte vy třeba s anglickýma slovama nebo s anglickýma jménama. Vadí vám to? Jste na té straně té barikády, která by přechylovala všechno, anebo jste naopak na té druhé straně barikády, která to prostě nesnáší a radši by držela ten původní tvar toho slova. Napište mi na číslo 724-634-634 a já si pak ty vaše odpovědi přečtu a společně probereme, co to vlastně znamená a jaký na to máte názor vy. A mezi tím už Alex Warren, Passenger. Teď na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Tiesto, The Business. To je písnička, která nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme 15 hodin, 23 minut. A my si pustíme třeba taky tohle. Moje oblíbená Zara Larsson a její Midnight Sun. Tato songa, která vypráví o nekončících letních večerích ve Švédsku, kde nezapadá slunce, nám za chvíli bude hrát na Fajnu. A takový fun fact o Zaře, ona vyhrála v 10 letech, myslím, vítězství ve švédský talentový soutěži Talang, která má být obdoba Československá má talent, takže očividně byla talentovaná už od malička. Tak už za chvíli, na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu průběh. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

James Young, Infinity a Pretty Young Remix. To nám teďka dohrává na Fajnu, máme 15 hodin, 32 minut. A my se podíváme ještě do filmového světa znova. Včera jsme měli oznámení několika různých marvelovských filmů a různých novinek. My jsme si v první hodině říkali, že obsadili novýho Ghost Ridera. A taky obsadili novýho Black Panthera do třetího filmu. Dospělýho syna původního krále T'Chally stvární teďka herec David Johnson. Znáte ho třeba z filmu Romulus, Alien Romulus nebo ze seriálu Industry. Studio tím navazuje přímo na film Black Panther Wakanda Forever, kde byl ten T'Challův syn představený poprvé a režie se znovu ujme Ryan Coogler a premiéra je naplánovaná na 15. prosince roku 2028. Takže jestli patříte mezi fanatický fanoušky Marvelu a třeba i toho Black Panthera, tak tohle je přesně něco pro vás. A my si jdeme pustit další písničku, Lola Young, Messi, u nás na Fajnu.

0: BB Rexha a David Guetta Sad Girls. To nám teďka dohrává na fajnu. Máme 15 hodin, 42 minut a já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jak jste na tom s přechylováním a jaký na to máte názor a spousta z vás mi napsalo, že jim je to vlastně úplně jedno, což je jako samozřejmě understandable názor, ale taky tam přišla jedna docela zajímavá zpráva a ta říkala, že přechylování by mělo být jen u českých men a u těch anglických ne a vůbec a já s tím naprosto souhlasím, myslím si, že tohle je cesta dopředu a uvidíme teda, jak se to chytne. Zatím to tak je, ale víme, že tohle je nekonečný boj, tak uvidíme. A teďka už Disco Lines a Timesh, No Broke Boys. Na fajnu.
1: Tahické léto v Aquapolospráva už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolospráva, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolos.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Here we go.

Chemical Brothers a jejich Goat, tato ta mega virální songa ze sociálních sítích nám teďka dohrála na Fajnu, máme 15 hodin 50 minut. A to znamená jediný, přátelé, náš společný čas se pro dnešek naplnil, bylo to super. Uslyšíme se zase příští víkend, zase od 12 do 4 a jo, já bych řekl, že tohle stačí. Mějte se krásně a uslyšíme se zase příště. Čau!

0: pamatuju.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Fajn. Vždycky ho

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtah jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtah jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right there.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Poslouchej Fajn online
8: přes webovky fajnradio.cz.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

0: sleduj Fajn.
1: Je,
2: to je boží kuchyň.
1: Je, a jak je praktická.
3: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
2: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
1: Je skvělá, Vyťardo.
3: www.jnintériér.cz.
4: Využijte váš prostor.
0: Let's go. Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
4: Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fajn.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia.
9: Sleduj Fajn. Fajn.
5: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
9: Sleduj Fajn na Instagramu.

0: kosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu.

0: zábavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího.

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Fajn.
4: Turn it up, turn it up.

0: hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Playlist. Žij léto.
1: It's just so hot. Fine.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Vždycky hit, vždycky fresh. Fajn. Slyšíme to dřív. Fajn. Vždycky hit, vždycky fresh. Fajn. Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Hudba, kterou chceš slyšet.

Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBongs.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
1: Nejnovější trendy a momenty, který musíš.

0: sexo s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
2: My name's Jonah Ray.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
4: Oh yeah.
3: Fajn.

Algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.

0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.